0: Haj, lečo so tak cele pomału nakila, bić tura zatkule je znajmniejsza nimo, a lečna turnieja rańczego live reportera Bena Schote przez niekotre zawody jest to też zakończyła. Na pięć wszelakich stacjach, pięć firmach sme jemu biegu zaś w ich tydzieniu przyposłuchać mogli, što je nam o tam rozprawiał. A to so dziwasz, gdzie szudze młodsi a starsi Serbia dziwaja, što oni wszystko zamoże. Letošu turu Beno popuczu zawodach chcemy dżęca zimać z najzajmałszymi wyrieskami was na nią dopomnić.
1: Serbski rozwoz popuczu live na Strzelaku.
0: Spočatk julija to pobe naš reporter v Vudvorju, tam nakromje se steji čiščanja vody. V tutej a v okolnih menjših čiščanjah ređa v obvočki od nježe 8000 ljudi, štož voznamenja tež nimale 100,5 kilometrov rovov. Beno je se skočenki ređenja pokazač a rozkvast štav mechaniske, chemiske a biologiske ređenje, pasenki a labor za kontrolu kvalite, so by so vuređena voda za so do reki puščić smiła. Je porečal ze sobodživačerjemi Janom Mikelom, Josefom Matješkom a ze specialistom za havarije Alojsom Delenkom. A ja so dopomnju, sama tu moderatorka studiju, so je tu njemu povedal, kotr vliju vedroma, so hižo do toho vie, dy dobja znano von k reparaturam.
2: Když so vile zliku šinžu, jo ty jace vode, pan so te v kanalu jen što hýba, druhý pan pesk, abo kamene šinžu, abo samo tež vate od cichov, to smo šas znamili, abo když je ništo niž ležava z toho, to so pan pohybuje a pan so môže to do tak klipu sunč, pan ma lada za to beží. To pa naše připravo so přizivia, praje hať, jo ništo nešteme, ono mo je vondo dživač. To je jedna vec, a tamo jo, čím jac vode šinže, čím kmenče dibi to beže, čo no, rabe dibi je lada, čo to se beža, môže da voda duri, čo so připravo.
3: A te rabe sú jo rune, ja vidím, tam je napravo zade, vôko 10 metre preč, od mňa sú také rabe, kotež nešto rúbe, on zaja, Wszyscy są prawie takie łate, od cichy po takim drewo w nankacie. Staszcie hełak, takie szo w tych krzitkach, w tych rabach leżało, wszyscy są wąsze z wody czaneli. Ja nie mam musieć na perszczenie, albo takie nieco, ale szta je nanka po was się tak?
2: No hej, poprawiam, jo, się macie z nieprzyndówki są rarube, te drewo, kaś prajne, to ja w kanalu, to są hadzo jo nie dostanę, to ostanę w jednej klumpie wisają. Ale jo, potem smo všelke vecke nankali. Nekotru ljudje pa njih ključe potaja, te pa je žal čong zanimaš. Te verabje so v tej mačiznah, pa te ne vidiš jace. Šta jesno smo te nankali, ali pa ješ opon, to so te bodi kumčne zubu, ta šodave.
3: To drži, ajdeš nič tu potaj, bo višče snano, dje može to boč. Te prašeno, šta vam najverce starošto čini, ladajo na odpadke, a u otvodu?
2: No, v odvodu popravim všelke mače z ničo potaž nima, kajž so to te vožne lapki, abo te vato štabiki za huši. To nam je ravole češi čini, dokaž to zateka naše klumpu.
0: Reporter Beno Šota je dženca rano v utvorju, a to v vodočistčani. Tam bježi odvoda mnojih serbskih domjacnosčov a celo vesče tež ta vod dženca rano, jako še si mezvočo umeli. Netko pak maja tam tež vosebitu mašinu stejo, kiš je trebna, dež maja havariju. Abo, a to je tež pravidu netrebne, dež drbja jame v uklumpač, kiš nesu na odvodu přizamknjene. Tajkih je menuce tež išče došč. Beno, Pojde, kak ta vupada tuta mašina?
3: Aj to sme preto slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke opravdu se stankom a se stajkými tostými hadžicami, kaž to znaječe, když bola ono v obore přiladuje, čo opravdu tajke široke, že môže v obi maj ruko maj rune se spostami doko v oku obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpia. Tuto nakladné auto, to je dženca jole, nešto uklumpa, to by tu tuk, ale začo ono hevák trebne ešte, začo je to užíva.
4: Hej, ten vône nadok tutoho nakladného auta je mobilné odvozené odvody z decentrálnych přípravov. Ve havarii i dobia so naše klumpy, so možno sa one zase do poriadka stajíč, dobia sa tu veľké klumpy v Učanič a to má on ten jen krán a pon on s tým kránom tuto češké klumpy čave.
3: A to so predorune pojedali, zo je taki problem tute vožen lapki. A to su tajke, tak meno, na avarije, netko džume, neko 3 metre dale, v dobi če menice 24 hodine v obđen dispoziciji stat, za menča nihtu od vas. Umačete uprođe službu 7 dnev, 24 hodine hode, jutre kamušu, v dobi če stat dispoziciji, a pon te noce on?
5: Cele praje, tež noce on. To so može, čiš ma zbožo, so ničo nestane, čiš maš ti tvoju službu, ale aj, ja mo pravim, čiš maš ujki, Dešta bo nešto se može tola stač, za dobiš po niđemo, abo mili na hupane, se može po njemo losječ.
3: No, a potom taki klumpu v obstaračke smo tu na rune položili. Ne? Cele nova klumpa to leži vonka, a ta dobiče se predstavlja, če je nekaj tak vulka, kajš, abo vseka, kajš jen bov, čorna, trošku huša, a deleka maš, hajtu vodže, gdje se voda vši srebe, a dostanu tu rune mirenčko připoložene, 30 cm, tak je nešto ona je. Jozef, te prašeno, jole deleka, kajš ma dobiče se predstavlja, što je hajci zubiki, ki so cele spešne verča, to je to, što ješ popravom votreza šitko. A to je tež ta mestnost, gdje so te vožne lapki potom, što smo predeprali, kod su vulki problem, naromadža, što robiče u pončinč, što mačeš što docva do možnost, što riče to što zatekane.
5: Gdje se ten klumpu čano sprna, te pa napomolaš, zaža mili na nejo, zase tebi ničo stačnem, gdje se svojimi rukami tam dživeš, a pon moš se lač, zate deleka tu nož.
3: Aj, to mu tako verče, čo?
5: Aj, zate tu nož, zamoš te tun precač, to pa mo te tamo mamo še, gdješ boh tu neke kaput bo, abo nešto, pa možemo, mamo te še džele, za možemo to zmenič. Pomo še to jova take, tu plotku te še precač.
3: To so te džirki, gdješ pom popravom ta voda dobi prike vidjeć.
5: Cele praje, to jo še beži, a pon to džel jo, jo to popravom pon odklumpane odve. Ha, pon to džel do našo sistema.
0: Beno Šota z mikrofonom v horšči, potaj kim bje popuču, live rozladoval so v vodočišćani ve Vutvorju. Dalša mjestnost čranče raportaže, zavod do kotrohoš je Beno Šota pokoknu, stej nedaloko autodrohovije votjestki Budušin Vukot, vši vulki maj nakupovaniš, čo maj rola a marktkauf. Niečo 100 ľudži tam dživa. Produkuje pisaki, a vam najskýre marka Edding nešto praje, abo firma bu 1966 v Hamburgu založená špecialist za mašiny budeského závoda Jarafael Viacvok. Mode Serb tam žno 10 let živa. Je reportori rozkvat, kak teki pisak voproč romadže tvária a najskýre je tak, zo vun samo kúštu mašinu závodže znaje.
6: Tak možem to opravdu rec, kužu mašinu najskýre znaje a jo zna najskýre tež reparo, kaj smo to preda slyšeli. A netko s tými při jednej také vosibite mašine preda se toto skutka nás narezo a je u menence ultrazvuk jenu roloraje. Ale přijdeme k započátky. Ja ste ju tu při tým nucko nemu džilu a to dojš preč, je to úplne takáž malá cigareta a opravdu taký filtr, nucka nešto mehké bývá a voko doko je to začíne neporanek, taká rolka. A tu nastanu tudi pisaki, kjež kužde z nas na te ruce mi omenice, v šelekih barbah oni davajo modre, zelene, take svetlo žote, s kotrem možete tvoj tekst markirovač. Tudi to ste pisaki, s kotrem svojski tekst, ki se napisal, ište raz markiruješ. A to je taka mašina, kjež rune tudi pisaki romadži se steje. Jole, te cele prenejo tudi filtr, Rafaelo, a nekdo, že dale, mo počemo raz metr dale, Tam podporom sa hakli ta mašina, porane započina. Jule, ja vidžu, haj, to sú te sudobia, to sú te, haj, kde sú te započatky, te vulke zadne džele, jem praje, no?
7: Haj, to sú tak pajne nopašky, na tute nopašky všinže kvázi na šlejbel hore, a tute nopašky jedú pon dále na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi te hubu z hore sadža.
6: A te hubu to znajenče, netko sme po tež dalšej barbe menujúce pink abo rosa, tež to všetko obľúbovaná barba a to. Víš čo, keko hubu, taký hubu jo je, to sú stá, kýž od záde, šindu z takého večo, aj tej líka môžeš prajč von jedu a potom opravde celé v rynku ste a sú tu prytku na tuto, aj so hore položené prede přes mašinu. A potom, že dále?
7: No. Potom všinže kvázi tá veľká zajímavostka na tutej mašini, to je kvázi naša stácia, ktorý škrie kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. Ano, also ja môžem to jemu pokázať na no.
6: Také zasvedčimo?
7: Ja to tý svušeč. 1, 2, 3, 4.
6: A ona opravdu, aby si sa predstaviť, zjedže skrotka dele, to sú jenom ešte ani sekunda nie, ano?
7: No. A potom ten stácii vidíme, že sú ešte dva džele romadže zeškrté, poradne ve kvaliču, kaž mu to trebamo.
3: Prytku ta nieke u tutem padzie roza kapička a potom zadne tu zadne dziel, gdyż ta tinta nucka we tutem filtre, kaj sme predo runy widzieli. A to wo prodzie, gdzie cyle spieszne zasobu uszcze, stane suć dene css, a to by stane jenoś jeden pisak. A potom, gdzie dalej, menujce, dobi so potem hake napelnić, potem so je hake romadzie, kaj sprenne zcinene, gdyż no poprom tu wunkone dziel hoto.
7: Traje, no, a zo jo, przy tete stacji, jedzie pan jena jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nuckací a ta jedlička ta stvočí pan tintu nuc. Při příhodnej stácii máme potom kvázi našu špicku. Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisakom písač. A naposledk je stácia.
3: Ale to ještě je můj nekotrý metr, jenom ještě dále, nekotrý centimetr dále.
7: So, a ta stacija sađi pon kapičku kvazi na naš pisak, a hoto je pisak, a može kvazi bon za ste mašine.
3: Ja upravo, Rafael, ma bonđemo jen metr dalje jo trošku.
7: Ta stacija, kjež prede nas vone žive, sađa kvazi te kapički hore. Od zade přije do te kapički na jednom banče.
3: A ja rune vidio tam je zade, to je taky ulike gotova s temi kapičkami. To je netko, kaž pane, to se pravijo, to je tu mezenarodne label za tom pisak. Vod je opravdje do šelakih cuzih krajov uvožuje, če šta napšikrat te dženca za na plane stavo.
7: A je dženca rano, su label zno druhih beželi za Veliko Britansku, a neke su rune label na te mašini, ki žeja do coj Europe, tamo vidimo Nemsku rečoka, Špansku, Francusku a tak dale.
3: Abo mače tež jacere stiniš, to nije tak, no, za jenož budišine tu je, to te edinki so produkuje, už še tež na jacerech mjestnach, tež mjezenarode.
7: No, a zo nemske mamo napromo ci stejnišća, jenu produkciju, jen veliki sklad, a kvazi naš veliki koncern. A ve celom sveče so naše pisake produkuje, kaj navškod ve japanske, abo kolumbijske, so tež produkuje, abo a tež tokuske.
0: A dalej dzisiaj przychodnich tydzieniach z Turu Bena Szoty live po załodach wod budyści naszego najlepsza daleko do Wielkiej Dubrawy. Tam jest nasz Bena Szota z początku augusta wuleczał firma samostatnego remesnika Biejo Ciel, a takle sym jeho tedy ze studia wołała.
1: Serbski rozwoz po puczu live na Strzelaku.
0: Hiže od leta 1998 existuje Schneidere Zauwort za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskerije mestem podsevi serbske Vužice znate vizonimo drugih kuchnjetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchnje tešak maja džen a jace funkciju. Beno Šota je tam dženca pola Schneidere z popuču. Beno, kak može se teku cele modernu kuchnu predstavić?
3: Hej, wiesz co, takie cele moderne kuchni ja steju na przykład, przymniju, takie, bo znajecie, takie wulku wok ponuje, no, to taka wulka ponuje, poukulowate, a gdyż ja tu nitko tu nutstaj, oprócz, gdyż tak poukulowate, ja, su te kachle spodatu, gdyż może to nutstaj, sztuś rady z wokom dzieła, może oprócz, takie kachle zacz, to potem rejne nutska leży, ta ponuje. Podla, hej, to jaka taka blachowa ponina, Michał Kubic, szef zawoda, zaczął ona, jo, to upada za mnie, kajś, prawie raz czupo dziarżena, bo takie nieszto.
8: Ale to je eigentlich taki mał exot kuchni, ten teppanyaki grill, jo może mięso, zeleninu, a takie nieco hoka grillować.
3: Kaž prane moderna kuchna, my džeme dalej. Wobrócimy so, my mamy taki honacz za wodu, gdzieś możesz nastajeć, hać zimna woda, wariaca woda, albo woda samo, kiś je na ich piczu, kiś ma puchoki sobą ludzka. Może otwartnić, beży woda?
8: Pęty to zwiatniesz. Nikde so gut.
3: A nikde vidíš, hej, čiovo nesvědčí například, ja hej, horca voda, zimna voda, also so.
8: Zimnu vodu, minerálnu vodu, to je šo z jiný app, z Handy.
3: A to můžeš šo nastajíc z Handy.
8: Nastajíc, hej, jinak to nejde.
3: A pon můžeš si kaž prajene doma, tam, když hova kvopokuješ, můžeš si tvoje pitnu vodu onzač, tvoje minerálnu vodu, kaž si to mít. Pojďme raz dele, já jsem děnca nešto celé, vás by to viděl, no, tej situácia máš starou kuchňu, a chceš ju oponovič, si chceš nové mobiliálovač alebo nové vece k tomu zatvarič. A napríklad taký párovár, jak nemstvo, oni praja dampfkáho, ktoré však je, ktoré moderné, ktoré sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple. Ale když nemáš ať sa miestnou v kuchni, máš jenu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidžal, to jo?
8: To je také, tak kreci párovárak ve fašku nutka zatvarené, to môžete kuže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tú možnosť, si jen párovák nejaké vodič, čo ešte môžu zatvoriť, žač. Tu musisz do faszka zatworzyć, kus mierne miejsce, ale ja eigentlich eine super Idee. Hoi, du hast jetzt bulle Trendwolle, denke ich da.
3: Das spala nam je netko celo ročo na započatki. Ja mam je krasne foto jole ze Strabantom na dvore. Kšeščan Schneider, vš, to su vaše započatki boli. To je opravdu, vidite, ke hno, kaže to znaje, opravdu, Trabant na dvore, betongu, dvojo, zade, drevene rota. Dživana, tam bih u vaše započatki.
9: Ja sam sam, so ze samostatnju, to bih moj ulki son. A jen Trabant, jo trebne bo, tu se ja se doba sam v obstarač, zobja mol, moje poslužovana, poskičič mojim kupcam, a sem kočaki reparoval, to bi piše no, celé prvni dživo z počatka.
3: A to piše, dživo čo 80, že to dovoljno ždavno, a tu smo učili opravdu ráte skrajze, še opravdu, že stojí zbudiš, ne, to dovoljno šišo, zo jim smije také nešto činič, a potom je se to dále uvývá. No, my jsme netko podle kuchny, stejíme celé moderných kuchniach a přímní leží jo tyž je na cedlák, až to tedy najskýře započeli, to je, hej, to je A2, úlkošť, a tam je vidí například, to tady nikdy nežená kuchna, ale to jsou tyž mobiliáky, že narysované, a to nic s kompjútorom, ale šoště s rukou malované. Je to tak, za započátku tě bylo, zašto opravdu šli kupcám a s nimi malovali tu kuchnu?
9: Musmo da kretz tule papieru mili milimeterske papierki as moses wojnikom hardirgumium de kuchne rysowali nepe linki a dibujen mio potom jen wobas woe woto pomieto te tak menone cd rysował z ruku na jen bio papierku predać mu tu komputerski program dostali a užič moli, spôto še z ruku činili.
3: Od 90, potom 10 los ze zdživom, a to, kaž prajene, přes celé let desátky. To je to prašené, što je také doživivé, to mi je nová veľký kuchňa, jen druhé zadvieloval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchňách, a budeš jen sa prezentoval, što ščo doživivé, tých cia po let desátkách.
9: Ja, veľa, zadvieloval som sa tému, musíme dovolu boli, a telefon klinka, všinže na cúza, en cúza voz, pola vás, v bokne je na autostej v závodze, v obkodze. A ja som si musel túto sebe nejaké knohy mieť. Som zazvonil na Sobodževača, ale nás kýž v Dubrovi bodli a tu mrajšie to trichy. Tam jo je na auto, vám do obkoda zajebo.
3: Tam auto kuchni stoj.
9: Tak rec.
3: A jedna skýra, tam jem nímaš a mierne dole poliace. Rune, když jem všetko začal, když jem samostatného.
9: Môž mu nedom domu jeli.
3: Aj tak sa môže to predstaviť. Ale kaž prajene, cia pole desátky a pone jen mu, ja no, stano vodechne, že šim to do mladých rukov přepadal. Mi ho kúbiť dženca ráno zno rečo s nami, hej, kaj jen tajko následníka namáka?
9: Najlepšie tla jo šece, když jen od svojbu niko namáka, ale moje dži a nučky te sú zastarané, inejšie pláne maja, da som si doba musli činč, a som zaje došť, som započal, jízo šec 5 litami, Snano bo to nikto še uzač mu, kiš pola nas z nohižo dževe, kiš se uznaje, a kotem še to přispeju. A to jo mi jo bo, ha. To sem še 5 letami sem se prašal, ha, u nehaj pravil, a pon smo započeli 2,5, skoraj 3 let do to vši odpač.
0: Přelzače filmy za kuchnje v Vlky Dubravje je sračivo. Beno Šota je tam ráno live pobyl a rozpravial. A tiež podľa príchodného závoda je sa následník namakal. Tam v svojbie. Autový dom Kamiencu na Lutorovej horce viedže Tobias Lečbo po svojim nánie Achimie Lečboru druhej generácii. A hač runešie mode, tojšto vo staviznách autového doma z příslušnej zamkarniu vie, kajče náš reporter zviesťu. Tu nesie dal po přijezdže se svuchomobilom ležonosť pokazač a vo započatkách povedač.
3: Po nie je to jenož jeden dom, to sú jacere domy. No jen zdaje to také kus dlhšie komplexe. To sú jen, dva, tři starše domy, štyri, když jen tu zadne dže subuza. A potom sú tu žila tiež ešte ruine stali, kus sú mestem žila zvotorane, žila horetvarene a nešto vysoké špole autového domu je obšitvarene s vujkými oknami, zo tiež nešto rejne vidíš. To je vysoké prašeno, ve tu tých starších domách, ktoré sú zno še netko ponovene prašeno na vás, što sú ten erským času netko dokladne tu činujú jo na tutem areálu. Toto sú kaž prane viacero domy boli.
10: Započalo je to celé predajemo z jednej skau, to by je na celé malo zamkala z jednu skau. V 70-tych letach je pom tomu šišvo, also sa šetvaro na ne PGH, to rekalo PGH, KFZ in Standhaltung, hajde Kinsburg, a sú mu slušalo. To je co čas běžal, že je 10 let. Na koncu se je nekak cici sobu džival račami, da su te dvaj šichtach dživali jo. A v 90 letach, po přeuroče, se ta pige hapon so šetvariva do jedne GmbH, že su pon moj nan, ci tamo, to šo všeuzali, a su to pon dale utvarili, še stu na zamkanu, pon jatem čubiši to mušišu, a tak se to pon šet zale hujo, a že dženca.
3: Kaž prene to je, auto je dom, kiš ni, ne předava jenoš auta, ale tiš lada auta, reparuje auta, a to je te zajmo, máme še také dupomnenky tiš na tu NDR-ský čas, a to dome netko nekotre metri ič mes autami tu nimo při tým blíže, když oni předávajú do zádneho byroa, když sedí nan Achim Lečbor a tam Achim Lečbor nan a ju máme netko nabíže po Tobíja sa ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatóra, to sú dobečerio v přirúnaniu k manošču. Ziga im leistungsvergleichu stojí. 1904 a 80, 88, či jemo, sú dneské hubičované boli opravdu také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubované prudku z metala, tuto, hej, vopísma a potom máš, ahoj, máte stavíš na tiež takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nutka, ach, kak sú ten auto je dom vúju, jo, 77, no, za počátk a potom, kaž práne netko, že to dále, potom 90 sú oni tu auto dom založili, to šo majú tiež v knihách, šo ležo dokumenty, to by sa zajímavé. Kde sú to muže potom převzali, netko mač o to no, zamkáno auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, ká to k tomu šišlo, jo?
10: Tie kolesa je opon, tých posledných letách tomu šišlo, dokiež sa tá mobilita tých ľudí celé jedno zmení. Máme niekedy na elektromobilitu, ktorý sa čas väčší téma voľa, a tie dokiež tie ľudia jac tak ďaleko nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky úskut kvotovo, a s tom sa tie kus na kolesa šelzalo, dokiež tie ľudia opon tie kus jac sa stroho tu činč. A tým téma sme po nevom tam súbo hore zali, dokiež o tie, vod moja nana, tie také kus hobby vodno, a to je opon súbo tomu šišlo.
3: Ja, s tým zjenom z tých, kýž tu tá auta lada, kýž reparuje tá auta. A to je Filip Pech, kýž tu dživa je, že predezno tu šrubo, je zna na tom auto, než lada uľke, býva auto, kýž prene, to rúne z požadku slyšať, býva je zbienené, že môžeš ti dospode ladať. Pračené na tebe, što ty rúne činíš, što dženca je do nadoka čaká na tebe?
11: Ja tá auto, nekde dženca je hotovo čím za předáno, to dobe ja jemu jenu uľku inspekcionu činimo, tu je vysoko voľt systém, dyle jožimo, že mu vidíme, hač to šo onúce jo.
3: To je, ty vidíš nutka, tá auto máš ešte šo rejne štinené, vôli ešte sú oko štinené, oko vodžidva a opravdu, o tom, kde ješ celé čisté a nové úpada. Také dživo, no, to je nejaké, ja si musel jené príjomné dživo, tá auto je ešte čisté, sa netrá ani jara vomazať, ja si musel veľa šrubu, ale to je netrebné, ale doplne sa tie štiny na nešto, kde sa to si zubu ukusa, alebo kde sa doba jara veľa dživať, kde sa to práve, o, to je také nešto, to ja zabuď nejdu.
11: Hej, to sme mu po jená Outlandera od Nucka, tu komplet kabelbaum.
3: Dobili vonzač, do celo kable?
11: Genau, to sme komplet vonzač dobili, dokož tam jen kabel od RWK kaput bol. To by sa aj jen richtig vulke dživa, to sme s tomu štekarami. To komplete auto od Nucka, komplet rôznozbyrané, jo.
3: To si netko myšli mi, že 6 leta, jo, to nie je tak dlho, keď ho môže sa budovať, ale přiúšem, zmíni sa tvoje dživo od toho šrubovania, když netko hľadáš, keď tutým elektrickým autom, je sa tvoje dživo znovu v tých letách tiež zmínilo?
11: Hej, also prede to uvile jace mechaniske boho, neke mo uvile s kompjuterom živemo, vúčítač ta auto, uvile jace s elektriskými.
3: Také vece sú tie štribne, no, zrobím to, čo ty pravíš hľadač. A to je tiež te prašeno na Tobíasa Lečbora. Ta auta však so všetko dále uvia. To je nejaké, kaž prene rúne ten uvoze s tými elektriskými. Sú tie spúšťovnýšie hodvali, ja som nešto zmenil na ta autách, že oni boli zriedka úplne.
10: To dáva jedna štatistika od ADAC. Tumbuch ja tie tak podpísal a tá vúpraj zomašte vidžané na posledných 10 let po nôch auto nikak 50% mene vúpadu. Tie jene tie na tom zvýsve zomašte rúne po tých importérov jara doje garantie. A tie tvárce od tých auto, když robia tie garantiu dáč, že si tie pon kusiace proce dáva ja, dokež sú to montéša košte za nich. Šesto buchia to tí podpísal auta sú spúšťovnýšie vodu aj na kúžepad.
0: Praje Tobias Lečbor mi čel autového doma Kamiencu. Tam pobył je Beno Šota na swojej lecznej turie Beno Popuču Zahodach. On je tak, kajż we firmie Edding Budyšinje, we Wodočišćani we Wudworju a polaż najdrec kuchniu we Wulki Duprawje.
1: Serbski rozwoz Popuču live na Strzelaku.
0: Še reportaže namakače kompletnje, a to tež v cibi dosti, na našej internetovej stronje v app MDR Serbia, a vezo tež jako podcast v audiotece pola ARD Sounds.

0: Zorabistejski institut Lipsku wobsteji lětsa 75 let. Što su či, kocíž tam studovachu? Kak ich puč dále děše? Što je im institut sobu napučtal? K tomu netko zastupujo sta druhých přikvadaj. Monika Gerdesova je se rozmówiała z wučerku Alenu Dubavinej a rěče spytnicu dr. Katju Brankačkec. Alena Dubavina by od 2005 do 2010 Lipsku studovala. Po niekotrych letach na Wyższej Szuli Ralbicach wuwučuje netko na Zakładnej Szuli Krosčicach. Już my so jako prynie prašeli, čeho dla, což je so z wučerku stać.
1: Ja sem ze šulu otrostva. Moj nan biše vúčo a tunio z posredko za šula nije prošte tun tvor, ale zo ma vúknenje so šedne vodmiva, zo je to nešto celé riane, když jen to z veselom čini, z vútro bu čini, tak sem tež ja tutum puč kročiva.
2: Vúkubvanie bielkaj za všech serbskich vúčerjov, všech šulskich družinov, Lipsku na Surabistickim Institutsche. Kasowo na tutun czas to pomnicze, što je wam tutun czas dał?
1: Oh, to byś in wulkotny czas, ten studijny czas. Ja sam wiele naukwa, zażywanie te uczory tam, bo docencia tam, wosybę doktor Jana Szołcina je mi pomiatku, kajo są na pracowa z nam tun lubosz a zauritość za serbsku rycz, za serbšinu še ene kotre rečne stav v šuli potom sposredkovač, praktice z nami dživava. Ja pa ti rade mislu ročo na knjeza profesora, kotrež jo tam nam sporene vujčki kurič dal, gdje smo mu v rečnih automatach abo syntaksu nekaj GSHD rečeli. Zajmo bi še poprom tež naše hodinske čase, gdje sem ja v chemii mila rano 7 hodin 25 prvnu hodinu, a gdy smo pon w serbszczynie dybyli zromadne szice za blidom za prawy czas jeno seminara pytać, a potem by się to ty rady raz osnać hodzin cice ci. Gdy serbszczynu studuje, tu ma troszkę inaczej hodzinski plan.
2: Wiesz, runie prawa chemiju. Chemiju jętla nie podała na zakładnej szuli.
1: Haj, ja sam studiowała w wyższej szulu za przedmiotaj serbszczynu a chemiju. A tak sem ja dživava nimale 10 let v Rajbicach na Wyższej Šuli. A potom, kaž trude tak je v živinu, je přišlo jedna vonkona zmina, kotraž nejo so tak derejace s mojimi predstavami v šuli, krva. A tak sem ja so rozsudživa snač raz so inak orientovač.
2: Když pošče v tun rozdžel v opisač dobjava, mi je z Wyższej Šulu a z zakladnej šulu.
1: Jen hovorski rozdžel. V Wyššej Šuli je v opravče jaz posred kuju vedu, ja sposredkuju, šo štož v vúčmem pláne ste, a ja cú so šulora to a to netkole nauknu. Tam je šo veľa pod časové čišť a tuto mieze čvojské kubanie, te nima teko mysna kaj štú v základnej šuli. V základnej šuli je vúčovanie vo veľa jace, hač prošte te písanie a te čítanie alebo ličenie nauknenie, tam nikomu so koleno v obotrijem a tam treba jen plester a po nje ne može preč ani ksenca, ani mu pisamo dale, ale potom treba tu njen posmik, potom treba tu njene ljube svočko k tomu. Ich rozčvičeč jo jen hinajši rozče v zakvani šuli, tam je nedom vidži, o, to je on nekaj zrozimil, nek so on veseli, ka zajmo ani, ka s čipnošću voni vuknu.
2: Tež vo misliče na čas vukupovanja v Lipsku, s čeve didaktiku za 2+ tež naukli.
1: Hej, sme tež, když byše to znači jenž jen semestr, ja pak z pronoprajne sem moje examové dživo pisala rune na tuto temu. Moje examové dživo rikaše tede, daj mi moj tun zaj Petersojru, bilingualna vúčba v chemie.
2: Što přeje čo zorabistickému instituti do přichoda?
1: Mode vitzig, tun si boche voproče pšala. Ja do preč, sama se mi ja razpokojom z mojim studium, my mejachme nazonitoch vúčerov, Vúčero, kotrež miachu motiváciu nám nešto sposredkovač. To si ja na kúždepad za přichod přiju. Zo sú tam ľudia, koci šceča, mody generácii nešto napúč podač, zo oni tún vážnosť našej mačoščiny, našej maujej reče spoznaja a tún potom šíriť môže. Hač je to na fachovém polu, hač sú to v šulách. Abo prosče za sebe rozsúdiť, ja du do sveta, ale moju mačoščinu tún mám ja v útrobe, tún sem ja dále sposredkovač.

0: Knini Brankačkec, što wy po prawom dokładnie praze na uniwersyte činiće?
1: Also na uniwersyte sem ja jenož na honorarnej baze, přeco jako wučerka serbšćiny za rěčnu praksu. A tam ja podawam takrat serbšćinu za zajimcow, jako přidatnu rěč, jako wólbnu rěč. A za pokročenych też. A hewak sem ja na pełnym městnie przystajna na Akademii Wiedomości we Słowiańskim Instytucie, a tam ja činju rěče spytne sledźenje. Wone so ja zabieram ze serbšćinu, so rabistiske sledźenje, ale najhustišo w přirunaniu ze drugimi słowiańskimi rěčemi. W poslednim času sem ja netko započała wobdźěwać jeden słownik, jeden serbsko-český słownik, kiž jo sorabist Jiří Mudra v svojich letach započal a jara dlho na tym dźěwał a zbieral, ale mě je to bohužel dokončeć mohl. Vo tutom słownik jo přeco hišće mě s serbsky wuknjacemi wulki zajem a sme to netko jako online słownik wozjewili. Rozčacy słownik.
0: Knini Brankačkec, kak nas će vy docela do Prahy přišła?
1: No, ja sem studovala v jednej dobe, když sme mi opravdu každé leto měli stipendiátov v Lipsku. To by za mne jara inspirovat se. Oni su mi byli tež trošku vůčerjo, oni su byli zvečer jako stále ve studiu. A šestin kontakt si sem ja tež pytnula, zo ja opravdu cu kusk svojho studia ve Ukraju činiť. Sem se potom tež vo stipendii povabila. Potom sem ja měla tun stipendii v Praze. Tam se jedno leto byla, tam sem ja jara vele ľudí zeznala. Hej, a po tutym maj semestru maj sem ja wiedziała, zo ja cu hišće raz do Prahy. A tohle sem se rozsudziła svoj doktorski studij tam činić. Když sem ja zakitovala, sem se ja povabila za jeden postdoktorantski projekt. A šestu se ja to dostala, sem ja započala tam dživać.
0: Wisće, absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Jak byś wy swój studii tam opisała?
1: No, ja však jsem ten celý studii absolvovala v době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo v tom smysle, že je to dla jara vele všelakých docentů z Budešina jezdživo. My jsme ještě to zbožo měli, že jsme měli morfologii podle profesora Fasky. To je za mě do dženstvíšho jen vůlky privilég. Hej, my jsme měli opravdu, my nebyla podle všech, když jsou tedy ve Budešině dělali. Já jsem poté, kdy měla jenu jara širokou paletu vůčovacích. Za studii je to nešto dobré.
0: Kajký duch je knižiu nastupajo zromadnost mez docentami a studentami?
1: My jsme byli kajše na malá svojba. My jsme měli hodouničky. My jsme vůlety zčinili, knes rychto je s námi na zelové půjčování kodžiu. My jsme v Ventlandě byli na exkurzi a tam jsou byli přeco štěpendiáče a zajímce podla. Tam je se serb zryčalo, tam je se zpěvalo. Dnes rychto je k nám do centrifugy kodžiu a s námi tam zpěval a pivo piju a hej, my jsme byli na svojba a knes rychto je byl náš nad.
0: Bo tajkých v obstejnostčách možná najskýry nekoci studenča, když jsou pozdějšo na instituče byli, prajme Junus Honič. Z čeho by to vod daleko zčehovala?
1: Aj vizo, mě to vizo dále zajmuje, što, jak to tam v Lipsku je. Ale jen však převele o tom nezoní. Ja tam storču skýry na jednu vůlku můrju mečenia.
0: Što da vy přeječe Sorabistickému institutu do přichoda?
1: No ja jom vizo přeju vele angažovaných studentov, kiž pak tež so tam doma čuja na tej Sorabistice. Tak, až je to pola nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom za so bole romadže dživali, tož nastupa tajke vúmene studentské. My sme netko měli jenu exkurziu. Studenča z Drežan a z Lipska sú romadže so zetkali s praskými. To by za mojich studentov vůlkotné.
2: To praj doktor Katja Brankačkec, rěčespytnica a docentka Praze. Z ní a vůčarku Alenu Dubovine je so Monika Gerdesová rozmluvila. Kompletní hýště v obšerniši intervjuaj namakáče tiež na naší internetové stroně v app MDR Serbia a sově tiež jako podcast v audiotece ARD Sounds.

Wutkwalen Jezus Chrystus, witam was, lubi připosłuchajo Serbskeho rozhłosa. Wčera bych we Auerbachu we Falce, we tamnišim kloštre šulskich jadnickich sotrow našeje lubeje kneni. Šest młodych žonow je tam jadnicke sluby odpołožiło. Dwie postulantce stej so dałoj zadrasčić, a z tym do noviciata zastupiłoj. Dwie novicce se časne sluby odpołožiły, a so tak na tři leta zaujazałoj svoje pułowanie pruvač. Mez nimaj moja mutka sotra Maria Madlen, rodžena Viktoria Bemit se Šulšec. A dwie dalše sotre ste večne sluby odpołožiłoj, a so s tym na čas živenja zaujazałoj ve tutym rěče Kristuse a jeho cirkvi služić. Hižo přes leta zastupja do tutoho rjadu kožoletne młode žone. Trude jedna, trude dvě abo tři, před nešto letami samo pěč. Što ponuva tute žone, mez nimi zubne likarce, učarki, optikarka, so za kloštorske živenje zaujazać. Se svojim rozsudom do kloštra zastupić, su tute młode žone cele vešče do mezvočo svojich přivuznych a znatych prašaki kuzvali. Noze dženca minja, tajke vaše živene je nenačasne. A tola reča vyščace mezvoča tutych riadnicu za sebe. Če so jeden nevěščinský por zjevi, ščene nevěsta šitke voči naso a lužo su zahoreni, a čuneš ju zcela neznali. Svojbu založič, to može zrozumič, tež když to dženca ižo nie je samo zrozumljive. Ale so riadnický šat voblec, to dženca nie je normálne. A s tým vúznač, so je Kristus môj navoženia, kotremu svoje živenie dovieruju. Sv. Pavol praji, ste bojský byšť na vobliču Kristusa odkryli, tak svieča mode riadnice vo živém kniezu Jezusu Kristusu, kotrež môže jenice človeka vozbožiť. Pokazuja, co dáva viace, hač to, čož môže si kúpiť abo si nádživať. To rozsudne môže si jenice od Boha dáriť dať. Dženca daleko rozšerená bezbožnosť vejde husto do nutsku neje prôznoty, zrúdoby, bezmotnosti, nezahýmej napřečo svojim bližším a pobrachovací voli so zasadžet za poušitkovne dobro. Přitom bychme všetci všu příčinu k veselu mili. Šako, že sme děti Bože, kůže od Boha chcete a od Neho s osobitým nadavkom posvane, kotrež môžu jenož ja spelnič. Mili so zaso bude Boží stač, co bychme so stali ľuboznější, dobročivší. Haj, trebame viace pobožnosti a viace modlarjov, kotiž Božu přitomnosť ve našim svieče vozjavneja, tak zomolí mnoze ľudžo zbožnosť namakač.

Wilhelm Busch je raz prajił, kóžde přeće, gdy so dopelni, dostane wokomikne młode. Permanentna nespokojnosť docpětym a nenasyčená žádost za viace, lepším, modernějším, naladnějším, nech je poušitkovne čuječí fenomén. Na jednej strane je tute usměrené za stajne většim jedne vážne čiridvo a přičina za dále vůviče. Ale tuta čuječská nakýlenosť stane so tý s obstajným strachom, se zgvaučenjom a stajne nespokojnosťu, dokud storčí čuječ přeco zaso na ranice. Křesťanská nádeja pak zakotvia moje živiny tam, když môžu vopravde doplnjenje moje žádosti namakač. Ve kráľovstve Božím, když je plno živenia a radosti. To usvobodíme pred tým ve mojem živenju tu na zemi všetko docpieť a doživiť drbeč. Jeden biskup je raz pravil, kdyby som je nikto prašal, što je za cirke najvážnejšie, potom bych odmovil, so ľudžo zaso vieriť švuknú. Trekujže človek nešto vieri, napríklad vieria ľudo do sebe samoho, do svojských zamožnosťov, do svojské nevinovatosti. Tola biskup mineše vieru do osobinského Boha, kotrem už napčečo sem ja zamovite, jako ľubované a přiuzate dječo Bože. Tajku vieru môžeme vúknet, s tým, zo sobu vierime, vúznača víre druhých zeznávame, Boha ve zromanosti sobu svedčíme a tak svojské názornenia s Bohom činíme. Džeme náš puč víre ve zromadženstve s vierivými. Sme duce popuču s vúľkými přikladami našej víre. Předevšem s Mariu, našimi sviatými patronami, kotrež mieno smieme nosiť. Vostajme ľuďom, kotiž vierič vúknu, kôže džin ku sviacem. Přes sluby zaujazuje so mode riadnici ke živeniu po cioch evangelských rádach, počtivosti, kudobie a poslušnosti. Je to vosebitá forma připodobnenia Jezusy, kotrež by počtivé, kude a poslušne na zemi žive. Úraz ráda ujasnia, so nie je tute vašne živenia za všech křesťanov zaujazovace. Trepak za toho, kotrož Boh za to vuzvolí. Založa

A dalša gratulacija ta kwata nětko do Němcu. Towarstwo Bratstwo Kulowskeje Wosady strowi Moniku Mikelow z Němcu. K 75. narodninam, kotrež je sredu 26. žnjenca zwětšiła, přeje jej čłonojo a čłonki bratstwa mnoho božo žonowanja. Krótu strowu to a dere měče krów swójbnych a přečelów. Z dobom wupraja zapfać potom knies za waszą dołoletną sferu towarstwu. Domowinska skupina Pančice Kuku ta przyje narodninarjam, kotrež tutun tydzień swoje narodniny w oswiedczachu jenoż to najlepsze, są to Lucia Lipičová, kotraž svečeše piatk 4-60. Narodniny, Alois Zinda, kotraž mieše do runja piatk čestny dzień, a to 4-70. A Maria Jurencová, kotraž svečeše čera 2-70. Domovinska skupina všeje narodninarjam všetko dobre, vozebje pak strohotu a vizotež vozovinske neremeče v kruhu ľubých svojbných a přečelu. A dalša gratulacija kwata hišče do Pančic Kukova, respektivnje do Kukova, tam menujce svečeše sredu Jatjega Kolfostova, kulovate postačine. Wutrobite postro, zu to netko tež přečitač tu stej Luba Jadwiga, Luba Sotra, Joka, Četa, Kmotra a Manželska. K tvojim kulovatym postačinam přejmy tebi Bože žonovanje. Stroho tu a dale zapal zaušo to, štož rade činiš. Hudženje a vosebje navod kura lipy, so činjech dale šlachči. To přeja muž Fabian, brat Jan a soce Hanka a Judith ze svojbami, kaž tež mač Barbara.

Ten łužeski festiwel wabi z koncertami, ustajencami a teatrom. Swoju prapremieru jo wesłyszył cora jeden kus we Piccolo żywadle o Choszebuzu, a kopszasza za tym, co modestnych żarżyjo w regionie. Znaczek to serskie, by toko kusa słyszysz o żyncawicy. Słyszysz o takie mienienie naszego kolumnista Bernda Pitkoningsa ten miesiąc gledawę zlitk na tu zwadu w serski sedlenski rum, a co najnowsze rozsudy sudnictwa we Znamieniu za jego rodną gmejnu Markojska Gola. Pen se šo verši vo vedu a ve veduve kella sa ogledame ve našom poštundovem uštivanju veduvem vinam ve Dolnej Łužice. Nejprve pak mogu naše najmočnije přísluchary už stajiš ka přižo nové muziku ve Žišice Pestru. Jo to a věc je žince až to zjega dvěju plňo konc za ten tožen. Máš a také už to zacuše až se s lěším žoku koncoju. No pon přišče ze mnou sobou na svojicný bok, kde je drogi On the Sunny Side of the Street, gajo o virtuoza na klavírě Aaron.

Muzikowe instrumenty za žiši zawěšće znajšo z vašeje žišovnje abo z vašeje žišeceje špy doma. Přitom su to pak zapšałem grajki. To ugleda ako jeden instrument, ale klince cało inac ako pšałe instrument. Ale gaž sebe ogledajoš takie pšałe, wielike muzikowe instrumenty, petom se myslíš, tega nie su napšadu zgetowane za žiši. Veni su jadnorje pševielike. Kak ga dejš žaržaš fidle abo violončelo, gaž se akle 5 abo 6 let star. Na nimenje gaž žove smickowe instrumente su pak mieli južo před dujkim casom ideju tvariš instrumenty v pšałej velikosti za žiši. Žišece fidle velikosti 16 su jano 4 a 20 cm dujke. To groni veni su kroče ako šulski lineal. Ale v přirovnanju s pšałymi fidlami veni tak rednje njeklince. Cogodla takie instrumenty getuju. Zatem štycy myslicka uknuš graš na fidlach abo na čelo. Za wielkie instrumenty su ga palce žiši jadnorje překrotke. Šim starše žiši pak su, šim větše su penteke instrumenty. Nejvěcej znáte muzikové instrumenty za žiši su snaž blokové flejty. Ale dajo také žišece versie skoro všechnych druhých dujarských instrumentů. Na prýcných flejtách, obouvách a klarinetách například grajeme z gubu tak, ako na pšałych velikých dujarských instrumentách. Ale žerky a klapky za palce su tam jadnorie zgetované. Tak megu žiši južo jasno zachopiš graž na tych instrumentach.

No, snaž namaka jošo pedobny instrument net teke we vaše jišoni, musíš ho raz klidaš přiduce tužen a přiduce muzikové pestro vet Sebastiana Elikovske Winklara, ten cvišeš o přiduce mjasec. Redno neželožil sem vam ještě.

0: Ze šikom su inženjery z pomocu wedy tworili maszyny, ak su zamegli, coś jadnotliwe luž žetnje njeby zvenuše. Z takim we mynach namakajome te specete industrijoweje revolucije. Jadn išti žinca uspěšne produkt minskeje industrije jo Lane Valley. Kak se ten producirio, to ste raz jadno mynje sebi oglidavej, moja kolegina Marion Štencelova a Erwin Hanuš.
1: Ja, husme nint ve te rumnosti hojo bene vele mašinu. Možeš me rozkvadovaš, kotere mašine to su?
2: No jo, to ne jo tak vegin šiško. Hota predna, to je ten minik. To je ten minik, žeš se to sem je, žeš se to sem ne mlejo, aby bylo mikje a se dalo potom tike utvociš. Tak, a vy tam přižo do té měšavého. Ho se to zmlaté semě, nuť sypjo a přidajo nekak liter šopleje vody. A tomu se zemně to nekak pišnáš, že mindu napšaudu dokrát nepřemýšláš, aby byla to taká nic žitka, ale taká vožná masa.
1: Iba to něco s tým ceníš šopotvocone, aber zimne
2: tvocone? Ne, to ještě nic. Ze stěje měšavé, přižo to potom, a ne, musíme tam na ten druhý bokyš, do toho velikého škopona. Vidíš, to je toho ten veliký škopon, když ho z ruku rozjážeš, markuješ, jak šopo to je. Občiž přece žaseš kilogramů z mlatého semenia nuč, pen se tam měšala, o to je taky taká aparatura, ken se potom ověrší, aby to nepší smalivo. A pen se ho to, no my by gronili palí. Tak ako s kafijom se to gotujo, tak se to rovno zasne teke s tým zmlatým semenjom ho gotujo. To teke zase nekak piš našo 20 minutu, to vetvisuje kak šopo to jo, te musky ho nelepe veže a víže, kaki musí to semje potom ugledaš.
1: A to je pon to, což tak dere venja ho?
2: To je to, což bym tak dere venja. To je napšaudu to, nic? To je to, ten rozdíl k tomu, což se ze prvi pšašava, k tomu zimnemu a šopnemu. Tak a víš, tam je taká, jsou také žurka, by mogli groniš, te se pen tam vycinje, a tam se to venzejo šople, do takého malého basenka, a nint by dejali raz tam na ten druhý bokyš, a ho máš te mycne, zelezne formy. Te se scinje, a pen přišo dojece jsou také, jo také žirkaté dno. Tam se považejo ho taký tkaný filter, ten se nuž považejo, a pen přišo do kůždy je té formy dvě to stej, pojeca v toho semině, to je přeci nekak 5 kilogramů. Gory se scinje ještě raz taký filter, pen se ještě raz scinje gory taký železné dno, a to se pen mycně přibíjo, aby se zgušťilo, ako se gruje, aby ten luft tam ze stoku ujšel. Pen se to zacinio, a cinio ho, nien to napšalom, bo se vyžiš, to je ta prasa, by museli nien to groniš. Ta žo, nien to južo, vyžiš, to juž tam se zgibuje, to je už uše čistá baru, to se pen stvocuje, a u dovejce, až tam dovej gledaš, tam stojí ten zbrk, a do toho běže pen ten vylej. Niga su to musali z ruku gotova. Žinca to vidíš, že to automaticky. Ty se tam ve tej druhé rumnosti vyžava, tam stoješi taky starý rucný mynik. To nien to negroni, a su jano z ruku utvocili, ale su musali z ruku věršiš, aby se to napšaudu plně utvocilo. Pen přiže tam na druhém boce, až ten vylej jo tam vence, ten vylejnik jo se po něho zase ubio, a zešrotujo v takým šrotovaní tam napríklad. My ga sme už slyšali, to je napšaudu veľgin, veľgin dobrý futár, všetečím krovám pršie lešiu. Tam v tých kanách nento stojí ten vylej a ho se ven grobne, jano, všetce žijo. Jano grobne. Ho máš takú grobnú kšidu, veci se ho ven nezajo, to vystanio přírodne tak, ako jo.
1: Ja.
2: No jo, a pen máme my ten dobrý rydný vylej, tak ako my jen vyt nega znajome na naše skýby, na lupy, na te kulky a na podobné.

Čo słyšali wet čojenju a historie okovo bošenskich wetnych mynów, jo to było uštěvanie z pomocou autoru bošenskeje pratije Stok a tych historických uslížů autorovu Silvio Smogo a Peter Becker. Piedali sú Franz Deutze, Žilka alias Žilfrancic Ketlicojc, Marian Štenclova, Erwin Hanuš, Maria Elikoska-Winklerova a také dalšne serske vejsanarie sú byli slyšaš. A ja, Gregor Klim.